Byl zoutěr čkojano, zoutěr uznil, zoutěr zmijano, zoutěr pirkušo, zoutěr mzijano, Adamiano.